0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Rádio Patria. Goralská komunita se 29. ledna roku 2025 stala v pořadí 15. oficiálně uznanou národnostní menšinou na Slovensku. Ten samý rok vydali odborníci z Institutu Mateja Bela jedinečnou publikaci s názvem Atlas Goralov Slovenska. Co v knize najdeme? To vám v pořadu Na slovíčko prozradí sociolog Abel Ravas. Od mikrofonu vás vítá Lenka Samueli.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko se sociologem a jedním z autorů publikace Atlas goralov Slovenska Abelem Ravasem. Jak jste se již dozvěděli, kniha je monografií, která se zaměřuje na historický vývoj a aktuální demograficko-sociologické charakteristiky goralských komunit na Slovensku. Vychází z analýzy historiografické literatury, která zachycuje období od valašské kolonizace až po první polovinu 20. století. Jak ukázal výzkum, zajímavostí goralské komunity je především to, že si i přes výrazné společenské a politické změny dokázala uchovat silné regionální a kulturní vědomí.
1: A myslíte si, že i to, že se goralové koncentrují do těch obcí, je právě to důležité, že ta menšina stále žije, že ten folklor, ten jazyk stále je živý, protože možná i hodně lidí, kteří se přestěhují do měst, do velkoměst za prací, tak už neudržují ty zvyky.
2: Ano, určitě je to tak a dokonce je to, že ty obce jsou při sebe. Lebo naozaj, keď vidíme takzvané južné enklávy, obce, které jsou goralského charakteru, ale jsou odrezané alebo daleko od ostatných goralských obcí, tak tam se ta národnostná identita, dokonce jazyk vytráca veľmi rýchlo v priebehu niekoľkých generácií. Viete, sa prisťahujú iní ľudia, vydávajú sa za Slovákov.

jsme u konce dnešního vydání Relace na slovíčko, ve kterém byl naším hostem sociolog a spoluautor publikace Atlas Goralov Slovenska Abel Ravas. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Petr Krajčovič. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria studio STVR Košice v květnu roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.